0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

Free Radio 107 FM, Lukin o mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády, Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

tisíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Jde první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: majitel Bill Nelson.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
3: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
2: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Čusté, Czech Style a John. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: tobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: RegioJet Ignis Brunensis.
1: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
0: RegioJet Ignis Brunensis.
1: Po 29. v Brně.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko.
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hraje.

Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh a já věřím tomu, že jste všichni skvěle naladěni. Budu to s vámi dnes až do 14. hodiny odpolední. Máme sobotu s datem 4. července a svátek slaví Prokopové. Přejeme všechno nejlepší. Teď už vám posílám výběr nejnovější muziky z našeho éteru a za chvíli se můžete těšit i na kalendárium Free Rádia. Příjemné dopoledne.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Let do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Stříčkem jdeme na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Psal se rok 1789 a v Praze vyšlo první číslo Kramériových CK poštovských novin. V roce 1915 Tomáš Garrigue Masaryk zveřejnil svou koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a československé samostatnosti. A v roce 1987 Martina Navrátilová získala svůj šestý wimbledonský titul v řadě, když porazila Steffi Grafovou. Své narozeniny dnes slaví politik Tomio Okamura, také americký zpěvák, rapper a kytarista Post Malone či anglický rockový zpěvák a hudebník John White. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte. Teď už další hity.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bob.

0: pátečka Fríčka za námi a na více retro hitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině s Markétou Huťkovou. Teď dále jdeme na další muziku z vlny 107 FM.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.

0: Včera jste si opět nenechali ujít hit parádu 107 Frýčka. Lukáš Bartl pro vás přichystal novinky jako obvykle a kdo jste hit parádu nestihli, můžete si ji pustit v repríze každou neděli po 13. hodině. A jelikož nám odstartovalo i nové kolo hit parády, tak už teď můžete hlasovat na příští týden na freeradio.cz/top107 a proměnit pořadí.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
3: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme

0: Máme krátce před 10. dopolední, ladíte Free Radio na vlně 107 FM a my jsme se v této hoďce podívali na kalendárium. V další se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď další hity.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

0: Po desáté ladíte Free Radio. Klíšťata nejsou jen v lesích. Riziko nákazy hrozí i v parcích nebo na zahradách. Alespoň na to upozorňují odborníci, tak více o tom za chvíli, teď přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Mečá Electric. Free Radio. Žijeme Brnem.
1: S nástupem léta prudce roste aktivita klíšťat a s ní i riziko nákazy klíšťovou encefalitidou. V Jihomoravském kraji bylo v loňském roce zaznamenáno 43 případů tohoto závažného onemocnění. Odborníci varují, že nebezpečí nečíhá pouze v lesích, ale také v parcích, zahradách a nebo na dětských hřištích. Nejlepší prevencí je očkování. To lze zahájit kdykoliv během roku. V letních měsících je možné využít i zrychlené očkovací schéma. Lidem starším 50 let hradí očkování proti klíšťové encefalitidě zdravotní pojišťovna v plném rozsahu. Ostatní mohou čerpat příspěvky z preventivních programů. Teď už další muzika.
0: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
4: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: svého druhu v centru Brna zaplní moderní palác. Více za okamžik.
1: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a

0: umocněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: současné době prochází Brňané na ulici Koliště kolem prázdné proluky mezi dvěma bytovými domy. Řidiči ji využívají jako parkoviště a rostou v ní třeba i stromy. Už brzy se ale má výrazně proměnit. Pracovníci v ní budou od letošního podzimu stavět nový bytový dům. Ten bude obklopený historizující zástavbou v okolí, se kterou by měl zůstat v harmonii a zároveň si uchovat svébytný výraz stavby odpovídající 21. století. Teď už další hity.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
5: RegioJet Ignis Brunensis.
4: Po 29. v Brně.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě

0: Krátce před 13. dopolední vás vítá z éteru Free Rádia Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: rádio. Kam vyrazit?
1: Ladíte vlnu 107 FM, za chvíli vás pozvu na světovou soutěž uměleckých ozňostrojů Ignis Brunensis, která se nám dnes v Brně na Přehradě koná, tak si to nenechte ujít, teď přehled novinek.
2: Miluješ naše hity?

0: dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: 29. mezinárodní soutěž uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis a 5. ročník digitálních světelných dronových show Ignis Drone Show, tak to se dneska chystá. A právě nad Brněnskou přehradou v 10 večer vás čeká už zmiňovaná dronová světelná show a ve 22.30 mezinárodní ohňostroj, o který se postarají Finové. Veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou na plážích přehrady zdarma, k dispozici pro všechny diváky, ale je také připravena i placená zóna, a to ozvučená RegioJet tribuna k sezení, kam je možný vstup od 20.30. Věřím tomu, že se tam všichni dneska potkáme. Teď už další muzika.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Za malou chvíli vás v rámci tipu, kam se dá v Brně a blízkém okolí vyrazit, pozvu do Letohrádku Mitrovských. Je tam totiž krásná výstava s názvem Kolem světa, tak si to nenechte ujít, teď už ale další muzika.

0: Kam vyrazit?
1: V Letohrádku Mitrovských na Starém Brně je od už května až do 6. července, takže máte ještě 2 dny na to. Otevřená výstava s hernou, díky níž se malí i velcí návštěvníci vydají na dobrodružnou výpravu kolem světa. Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se seznámíte se všemi světovými kontinenty a poznáte různé kultury a prostředí. Malé dobrodruhy ještě navíc určitě zaujme velká objevitelská loď. Na její palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Návštěvníky čekají také vědomostní aktivity a soutěže. No a cílem této výstavy je hlavně obohatit dětem běžnou výuku zeměpisu. Teď už další muzika.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu
7: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Jo, 107 FM. První brně s nejnovějšími hity.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio. 2000.

0: Krásné poledne, Brňáci, Fríčko stále s vámi. My se už za chvíli podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněnští policisté v tomto týdnu, tak si to rozhodně nenechte ujít. Teď další hity.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Václavu Kadrabu a ten vám prozradí, co museli městští strážníci řešit. Teď další muzika.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Rádia. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na tráti vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Václav Kadraba a ten vám prozradí, co zajímavého se strážníkům událo.
2: Hezký den do studia i všem posluchačům Free Rádia. V uplynulých dnech se na městskou policii Brno obrátil 73-letý muž s děkovným dopisem, ve kterém ocenil přístup strážníků ze služebny v centru města. Ti si totiž během služby v minulém týdnu na frekventované české ulici všimli tmavě hnědé peněženky ležící na zemi. Po jejím otevření zjistili, že se uvnitř nacházejí osobní doklady, platební karty a také hotovost převyšující 9000 korun. Zítka proto i hned začala zjišťovat, komu peněženka patří. Díky údajům uvedeným v dokladech se jí podařilo majitele kontaktovat a informovat ho o nálezu. Senior si následně peněženku převzal i s veškerým obsahem. Ačkoliv to strážníci považovali za naprostou samozřejmost, muž jim ve svém dopise poděkoval za jejich poctivost, ochotu a profesionální přístup. Uvedl, že si jejich pomoci velmi váží, protože ztráta dokladů i finanční hotovosti by pro něj znamenala značné komplikace. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Děkujeme za informace, teď další muzika.

0: kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčího státních policistů pana Petra Valu a ten vám prozradí, co museli policisté řešit. Nenechte si to ujít, teď další hity.
2: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp. 9. až 11. července Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na Free Radio už tiskovým mluvčím státních policistů pan Petr Vala a ten vám prozradí, co zajímavého museli policisté řešit.
2: Pošetilé jednání 35-letého muže z Vyškova bude mít nepříjemnou dohru. Před několika dny se v podnapilém stavu domáhal vstupu do bytu své přítelkyně. Agresivní chování na chodbě bytového domu ale nenechalo chladným jednoho z obyvatel, který okamžitě přivolal policii. Po příjezdu hlídky se situace na místě na první pohled uklidnila a muž z domu odešel. Zdálo se, že je po všem, jenže klid vydržel jen krátce. Policisté v zápětí totiž spatřili stejného muže u svého služebního auta. Ten se u něj sklánil a snažil se vypustit přední kolo. Na výzvy hlídky nereagoval a ve svém jednání pokračoval, i když se k němu policisté rozběhli. Zasáhnout tak museli razantně, na řadu přišly donucovací prostředky a muž skončil spacifikovaný na zemi. Odtud vedla jeho cesta rovnou na policejní služebnu. Celým případem se nyní bude zabývat správní orgán. Muži za jeho chování hrozí až několika tisícová pokuta.
1: Děkujeme za informace, teď další muzika.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: Wave.com. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje

0: Zpátečka Frýnádia.
1: Zpátečka Frýčka. 1999.
2: I wanna.

0: Před 13. hodinou vás Féteru Frýčka vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou zdravím všechny Prokopiti, totiž mají dneska svátek. Chlapi, všechno nejlepší a právě vám letí další hity.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: but I want another cocktail.
1: I po 13. hodině rozhýbej s Free Radiem tělo v rytmu dance a R&B. Free Radio pro tvoje lepší odpoledne.

od 13. hodiny ladíte Free Radio a nám nastává hodinka plná zajímavostí, o kterých jste možná neměli ani tušení. Tak si to nenechte ujít, teď už přehled novinek.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To,

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Jak souvisí věneček s tím, že žena přijde o panenství? Původ tohoto úsloví není nijak záludný. Dříve byly vlasy totiž brány jako symbol stavu ženy. Jen pany mohly chodit bez pokrývky vlasů, tedy bez čepce, a naopak je zdobit, a to nejčastěji věnečkem. A o tento věneček pak po svatbě přišli, což šlo ruku v ruce s ulehnutím na manželské loži. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Juste, Jake Style

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Když je něco extra tvrdé, tak to nazýváme expresivně, že je to tvrdé jako Stolwerk. A víte vůbec, co to je? Jde o počeštěný zápis německého Stolwerk, což je firma na cukrovinky, která vyrábí pověstné tvrdé karamelky. A říká se o někom třeba, že je i blbý jako Stolwerk, a to ve smyslu natvrdlosti dotyčného. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22:00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Proč máte štěstí, když máte kliku? Klika v tomto pořekadle samozřejmě neodkazuje k držadlu. Původ rčení nalezneme v německé frázi Glicken haben, tedy mít štěstí. Lidovou tvořivostí se ze slova Glick stala klika a česká varianta pořekadla už byla tedy na světě. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: před 14. hodinou vás vítá v éteru Frýčka Peťa Hlávková, za chvíli už ale dorazí Patrik Netík a tento s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí v 11, tak do té doby krásný zbytek víkendu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Free Radio. Kam vyrazit?
5: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii S láskou Mary nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově ve 20 hodin.
4: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Krásné odpoledne, přátelé a kamarádi, máme tady opět sobotu krátce po druhé hodině a tenhle ten vzorec je poměrně jednoduchý. S vámi ve studiu tady Patrik Netík, no a já mám obrovskou radost, že se můžeme opět slyšet. Co nás čeká, ale mine naprostá klasika, za malý okamžik například typkám vyrazit a nebudou chybět také novinky z hitparády. Tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče. Příjemný den.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Raní rádio. Kam vyrazit?
1: Je tu tipka Kam vyrazit a dneska vás zvu na poslední ohňostroj. Vyražte dneska Brněnská přehrada v 22.30 a tentokrát Finsko. Zakončení tady téhleté krásné celé scénérie rozhodně byste neměli chybět. Finové jsou poměrně známi tím, že to umí, no to znamená, že rozhodně vyražte. Pokud patříte mezi fanoušky ohňostrojů, dneska 22.30 Finsko, vyražte. Fríčko doporučuje, my už jdeme opět na výbornou muziku.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapínej.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši, tahle novinka si zase

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Za námi je dnešní první společná zpátečka, která mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty. Nenechte si ji ujít mezi 17. a 20. hodinou. Tři skvělé hodiny výborných kultovních retropecek, a to pozor na vaše přání. Tak ještě jednou připomínám, zítra mezi 17. a 20. hodinou s Markétou Huďkovou retroparty.

0: Včera nám opět Luchino Bartolini představil nejenom čtyři aktuální novinky, ale také kompletní pořadí hitparády 107 Frýčka. Vy můžete hlasovat už do toho kola následujícího. Rozhodně hlasujte, krásně se nám to tady vždycky promíchá a takhle my to tady máme rádi. Rozhodně zdravím, posílám samozřejmě také skvělou muziku, ale teď předávám slovo Lukášovi, ten nám v rychlosti představí všechny čtyři novinky.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin o mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Frýčka. První novinka hitparády Miss Kali Aleluja Morandi.

0: Tohle byly aktuální novinky z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: za námi je dnešní první společná hodina a já bych také málem zapomněl poblahopřát dnešním oslavencům. Dneska v kalendáři nalezneme neúplně populární jméno Prokop. Prokopu je v celé republice 1414, z toho tady u nás v Brně jich žije 75. Pokud tedy nějakého Prokopa znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší, já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM.

0: Y'all are getting loving non-stop, yo.
1: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Máme krátce po třetí hodině, startují nám tedy dnešní kinonovinky. Opět Janča Houbová nesmí chybět, já už vím, co si pro vás připravila a rozhodně to bude stát za to. Tak s námi držte vlnu, ať víte, na co vyrazit do kina. Teď už ale opět přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Je tu dnešní první kino novinka. Jani, já ti předávám slovo. Na co pozveš mě a naše posluchače do kina? No, já jsem zvědav, je to tvoje.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin dorazil britský životopisný film s vysokým hodnocením Přísahám, že za to nemůžu. Snímek vypráví emotivní i nečekaně vtipný příběh inspirovaný skutečným osudem Johna Davidsona. Poklidné dospívání 15-letého chlapce v Británii 80. let minulého století se od základu změní ve chvíli, kdy u něj z ničeho nic propukne Tourettův syndrom. Nekontrolovatelné hlasové a tělesné tiky ho okamžitě uvrhnou do konfliktu s nechápavým okolím, společenské izolace a hlubokého studu. Naděje na zvrat a nalezení vnitřní síly se však objevuje v momentě, kdy John potká energickou Dottie, matku svého bývalého spolužáka, která sama čelí nelehkému osudu. Tak se určitě vydejte do kina na nový britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Janče Houbové moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Už je za malý okamžik také dnešní druhá kinonovinka. I tentokrát to bude stát za to, tak s námi držte vlnu, ať nepřijdete o žádný tip od Janči, na co vyrazit do kina.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je to tady, přátelé, je tu dnešní druhá kinonovinka. Já opět předávám slovo Janči a ta nám řekne, na co nesmíme chybět v kinech. Jani, je to tvoje.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A teď už také jedna česká tragikomedie, jak to my Češi máme rádi, s názvem Filman. Mladý režisér se snaží sehnat prostředky na realizaci svého debutu a zjišťuje, jak těžké je prorazit ve filmovém showbiznesu. Další komplikace nastanou během natáčení. Ambiciozní mladík se totiž rozhodne přepracovat svůj scénář k válečnému filmu a zaměřit se na hrdinku druhé světové války, o níž se shodou okolností nedávno dozvěděl. Na koho se můžete těšit, hraje Ladislav Ondřej, Denisa Pauserová, Igor Bareš, Jan Přeuč nebo Jaroslav Sypal, tak se vydejte do kina na nový snímek Filmen.
0: Jeňouce, moc krát děkujeme za skvělý tip, jo, tak už víte, na co vyrazit do kina. My už teď ale pojďme na další výbornou muziku.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje

0: Hodinka dnešních kinonovinek je pro dnešek zdárně známý. Já jenom v rychlosti připomínám, v kalendáři dneska naleznete jméno Prokop. Pokud tedy nějakého Prokopa znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Máme krátce po čtvrté hodině, startuje nám takzvaně lákací hodinka a co si dáme? Dáme si bankovku a také Double je rozhodně o co stát, tak s námi držte vlnu.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Stracená bankovka Fridária, je to tady opět zas a znovu. Našli jsme takzvaně v uvozovkách ztracený 5 litr a chceme vám ho vrátit. Jediné, co pro to musíte udělat, musíte znát jeho výrobní číslo, hezky zleva doprava všech 6 číslic. I když se vám to podaří, bankovku vám vrátíme. Takhle jednoduché to u nás je. U nás se vyhrávají i takovéhle bankovky, které nejsou úplně běžné. Pokud ji chcete, musíte poctivě poslouchat Free Radio, když se objeví signál, který vás nabádá k tomu, abyste volali do studia, voláte, když nám to řeknete, bankovka je vaše.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku, tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak!
4: Kýťa!
2: Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii S láskou Mary nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově ve 20 hodin.

0: Zdravím je opět další z pátečka, znovu vás tím pádem tedy zvu na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou. Nenechte si to ujít, rozhodně to bude stát za to, ostatně jako každý týden. No a co nás čeká teď? Teď už nás čeká další skvělá muzika a za malý okamžik také slíbený Double Free Rádia, tak s námi držte vlnu.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Double Free Rádia. Jisto jistě víte, ta soutěž už tu s námi nějaký ten pátek je, že když se objeví dvě naprosto stejné pecky hnedka po sobě, tak voláte studio 790 107 107. Když se totiž dovoláte jako první, tak tu pro vás máme skvělou výhru. Vyrazíte na kulečníček, tomu si dáte pizzu nebo sushi, rozhodně to je skvělá kombinace. Musím opravdu uznat, že tohle to za to stojí a u nás se vyhrává každý všední den. Stačí jenom poctivě poslouchat Free Radio.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Takzvaně lákací hodinka je pro dnešek zdárně známý, jenom v rychlosti připomínám v kalendáři dneska jméno Prokop. Pokud tedy nějakého Prokopa znáte, chlapcům, popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Máme krátce po 5 hodině, startuje nám tedy dnešní Celebrity Show. Dneska se můžete těšit na Táňu Pauhofovou a Veroniku Žilkovou, dvě nádherné dámy. Je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.
1: Miluje

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Rádio. Táňa Pavlhoufová přiznává, že mateřství obrátilo život vzhůru nohama. Herečka promluvila o péči o vlasy, návratu do práce, podpoře manžela i tchyně, nebo o tom, proč už pro ní profesní ambice nejsou na prvním místě. Mateřství je něco, co úplně vám obrátí kompletně celý život na ruby, ale pozor, i o vztah je třeba stále pečovat a nenechávat ho na volnoběh. Podepsal bych úplně všechno, co Táňa samozřejmě jako kdyby říká. Samozřejmě zasloužila maminka a nádherná žena, vůbec to na ní není znát a to, že jí přes 40, to by jí taky typoval málo kdo. Táňu zdravíme a posíláme výbornou muziku.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
4: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: No a už za malý okamžik také slibovaná Veronika Žilková, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Má za sebou tři manželství, ani jedno jí nevyšlo, přesto herečka Veronika Žilková na lásku nezanevřela. Nyní chodí se scénáristou Ivanem Hubáčem. Nejen o nevydařených manželstvích se také snaží promlouvat poměrně otevřeně. Moje daně za slávu se jmenuje Tři rozvody, přiznává Veronika Žilková. No, samozřejmě, ono takhle na první pohled to vypadá hrůzostrašně. Důležité ale je, že Veronika opravdu jednak na lásku nezanevřela a za druhé, že je opravdu šťastná. Hold, někdy to prostě těch pokusů je potřeba trošičku víc. Veroniku zdravíme a posíláme výbornou muziku.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
0: Free Radio 107 FM.

0: dnešní celebrity show, přátelé a kamarádi, zdarně se nám, já jenom v rychlosti připomenu v kalendáři dneska Prokop, pokud tedy nějakého Prokopa znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší, no já se přidávám a máte-li jakýkoliv jiný důvod k dnešním oslavám, přejeme a hrajeme skvělou muziku i vám.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krátce po 18. hodině, přátelé a kamarádi, máme odstartovanou naši dnešní poslední společnou hodinu, co nás čeká a nemine za malý okamžik víkendové kalendárium a po půl nebude chybět také burza práce. Je toho před námi ještě poměrně dost, nezdržujme to a pojďme rovnou na přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Vlet do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu víkendové kalendárium, pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 4. července, ale v minulosti. Začínáme v roce 1204. Papež Innocent III. Prohlásil sázavského opata Prokopa za svatého. Rok 1886 to proběhla národní slavnost v Břevnově se svěcením sokolského praporu. Rok 1925 při Vichřici zanikla národní lípa, památný strom v Libníkovicích. A zakončíme to v roce 2025, porucha na lince V411 pro vedení zvláště vysokého napětí mezi rozvodnami Vyškov a Hradec v Ústeckém kraji způsobila dominovým efektem několika hodinový výpadek elektřiny ve velké části republiky. Jdeme také gratulovat narozeniny dnes slaví například česká juniorská basketbalová reprezentantka paní Barbora Kašpárková a jdeme také do zahraničí. Narozky dneska slaví také profesionálně známý umělec jménem Post Malone. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to táž, Kýťo! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: No a už za malý okamžik také slibovaná burza práce, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Rádio, Burza práce.
1: Krásný den, je tu Burza práce a dneska u nás na Free Radio budeme zhánět referenta technické podpory a obchodu a také pečovatele či pečovatelku.
0: Free job.
1: Dobrá, zháníme referenta či referentku technické podpory a obchodu s náplní práce zpracování přijatých a vydaných objednávek, fakturace a komunikace se zákazníky, e-mailová i telefonická komunikace česky i anglicky a práce v účetním systému Pohoda. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do brněnského Králova pole zháníme také pečovatele či pečovatelku z náplní práce poskytování kvalitní péče klientům domova pro seniory Kociánka, konkrétní dopomoc při osobní hygieně, oblékání, podávání stravy a další a také vedení základní dokumentace ke klientovi. Opět bližší informace, ale především důležitý kontakt na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigády, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

Náš dnešní společný čas je, přátelé a kamarádi, nachýlen do samotného závěru. Já vám za dnešek moc krát děkuji a budu se na vás těšit opět nejpozději zase příští sobotu úderem 14. hodiny. Mějte se krásně, užijte si zbytek víkendu, prvního takového toho červencového prázdninového víkendu, a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Tarek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to táš, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Novinky hitparády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107. Frýčka. První novinka hitparády, Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjel.

krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin o mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: byly aktuální novinky z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puff and

0: s nejnovějšími hity. Nejnovějšími hity.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Zdárku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Zdárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to táž, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjet.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003. Ladies and gentlemen, put your hands together.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.